0: Oh hi, vesel legenda. Tut uns spio sodre nimale na kujdem. Sapskem svejenu rade zaspio. Tež poladinarec v Novoslicah so jo včera, a zaveščetejši že pjat k večo. Šice zromadne se zaspevali, jako so tam postačine, a včera kvas svečili. Jako Ludviča Dinara Mejičela Dinarec so me vopetam, ste je kajš nimale kujde džen v kuhni. Nic pak v domjaci, ale v Dživanske, kotrež jedre tež na Dinarec ležonošči v Novoslicah, ale kotrež je v obstatk Dinarec firme, lepe tamniše je svečenske brožne. Zase v njej dženca kvase, svetovopravenja a druge hoščine sveča, ne bi popravom žene planovane, tak Ludvič Dinar.
1: Bajci zas morali bi se predobrano začinali. Also, to šesto te bo, so vojorece, globus nadporano bilo, kamen, rakece, neto, hadiska se nastali, te kupce so enkvah odpanali. No, jen červený meč za to, že jenom že muku pobrachuje, maličko ještě, o to nejsi jas živu buď. Potom jsem já na samostatné volbu a jsme na mobilně šli. Also, to ty by bylo mi jedna idea, da můj lůžím Jiržíc můžu domů a náš vohet tam doma poskyčit. Tím cům převod, tím cům prvním času je byla hora dele šlo. Ono jen bylo velmi uspotáč a kajky puče, nanka. Ono to, ta idea byla, že je doma něco utváří. A to je čece maličko ještě byli, to natváříš, protože jsme jenom skvadu utvářili za naše stany. A to je pon cudo nivo, že tak nastalo, že moja druhá žolka je, to je co a co ženč. Ona pravila moje skvaduny. To je jedna božná byla. Ja nesem tomu predstaviť, že je muž je jeden božný ženč. Ona pom pravila také jeden božný činc, ona je zapáč, že jeden kvás je činivo, že je jeden skladovný kvás vač muže a všelijaké vece. A to som mi ľubilo a tam pon ta idea šišla, ľuži sú tí na šíli v oblácii a tak niečo. Aj, pon je to zhostvo.
0: A po prvním kvásu ščiovachu ďalšie. Naprašovania a hostčiny. A to hač runeš bez svedženská miestnosť dále votedženia, skvát za stane, pivové vauky a dalšie upoštovanské vece. Ze stupacím naprašovaniem rozsúdžichu sa dinariece skvádovú halu počasu na modernú, rustikálnu svedženskú brožen za hač do cista hošči přetvarič. To lepší brožni same nie je vostavo. Šako je za poskyčovanie svedženia ešte tožto viace trebne. A tak sú dinariece svoj poskyk dále a dále utvarjovali, a to hač runeš s gastronomiou popravom ničo či nič nemejachu.
1: Sprina bolo tú brožnú tak utvariť, že zo je mužinská svedčiť. Also, to je bloz, jedna brožná, to je odponka bloz s deskami beblankt. No, also, spútač izolírovač, tak zo je môže tie příjomné vodnické mieč, v tej prvnej kváse sú napríklad jara rusikáne mali, môžeme napojené kuchnu mali pince v mojom privátnom domsku, ale to bylo jara skúku šlo, zo mo všetci jac nadavku mali sme, a všetci jac za potreba, od naprašenosť, všetci väčšie boli, zo môžeme so jara skúku tý rozsúžiť do kajko puča, do kajko smiraž, a môžeme popravom sem ja 4 kuchny utváril. No čece väčšie a to zase za 1 litr vyličie mlko, to tla nebie tak veľké. No to kuchynské nástroje, čo mašina, to je stierakové. No jen kombinem for jen mal pekavý, kudo jen veľký pekavý. No to čece, to je vansin, to je čo to zapíne za kospe, čo súdobia, čo talare, a to je to šun. Musíme po nakoncu 15 let varili. Musíme šelek vice tvárili a šelek vice zapečili, zasvotovali a jsme zase znovu tvárili, zvečer tvárili. To je jen rost, musíme čestit subu rostli.
0: S časom hič, to jsou si dinariece přece za nárok stajili. A šitke přeča svojich hoští zvopravdžeč byli tež ještě tak svoje rázne. Samo přeču za sibirským tundrovým zajacom, kotrož by sebi Danko Handrik jako zatkula v nonsensovém telefonáče od Ludviča Dinara pšal, nie a nieby Ludvič Dinar tež dženca ešte vod pokazal, vun so smejo praj. Tule vúrysk z nonsensovo telefonáta z leta 1990.
2: Dino? Hej, dzień dobry. Tu je Jan Paweł Pernak, Denanski. Knezdina, wy tam macie taki bufetowy serwis, takie nic?
3: Plattenservice, hej.
2: Hej, to kiedyś mi dzieło to. Z jastrzabskich umieców musimy czynić taki małki swedzień.
3: Hej.
2: A szunowy, ale musimy jenoś taki małki plotę tam mieć takie nastajene. Also taki mały bufet, to dzieło 122. posmiertniny od naszego Paula Teodora Żyriańskiego. Jeno macie tu taki słowny basnik syna to lec dotka. A tu swieci im jo 122. posmiertniny. No hej, no tam smo celi. Popravam, ale to jeszcze nie...
3: Nie poszedł obocz?
2: Aj, to jeszcze som uvadzimo, ale pečavac do Julia, na ty nieźli. Musi...
3: Kupo ješ, bro, da šo zimne, bro.
2: Och.
3: Od kuži nešto.
2: Hoj. Takie kušinki, salami, akuš...
3: No, to možu se otreći, ja pojmo se šo.
2: Ja no maču ti tako zibirsko tundra zajaca.
3: Pošu?
2: Zibirsko tundra zajaca.
3: Nie, eigentlich nicht.
2: Nimače?
3: Nie.
2: Du machst ein Biomjasser im Tunseiatz. Hat das ja immer jit. Das ist ja wohl Brüssel.
3: Ja, muss ich umbrechen. Das muss ich nicht tun. Ich obst was, muss ich mal.
2: Hi, du bist ein Bo.
3: Ja, mal an, das ist nicht so
2: dabei. Zählst du so meine Chiswa, schon dich immer nachgesagt?
3: No.
2: So muss ich schon. Du ja Radio Satkula, danke Hendrik, gut ein Telefon. Schön, dobre.
3: Ich hab ihm, alles. Erster Mittag, dann wieder, wo ich war.

Адже jeden svěžen k tomu přinu nitko. Dženca na posledním dňu měje, měta se zase měje. A to v Kulucu, po podňu cioch, že tam na měje měta nepřeprošení, jižo cvěkon stodženia, maja tam věsny svěžin. Na budeckým náliču raja nětko runě kruščanscy muzikanča, z nimi možete ještě se na rejnče pivko kvílku posednič, a na pošestčích potom je skupina Popsorben na rydže. Kolipa přeprošuje zromadně s křesťanským sociálnym kubvanským skutkom všetkých zajímců na nalietný koncert a to do kluštorské zárody dženca po podňu na poštyrioch. Program wurduje Lipinio zromadnje z botuskim žunskim kurom z Lubina. Von budže botuski serbski drastče Vustupič gajštiš z Lipjanski džičinu ze skupinu Lipki. Dženca potajkim na poštyrioch i živocioch može če tam svačič. Dženca po podňu štyrioch přeprošuje tiež džiči vítaj pistovanje k vodnemu muži z Malešec na nalietný koncert. Tutun wurduje zromadnje s kurom Žižino v damnejšej cirkvi. Štart je po podňu štyrioch. A dženca po podňu pečich môžeče v serbskim ľudovom ansamblu svišeč 4. symfonijský koncert Serbskej komornie filharmonie. Po hodine do toho potekim na popečich je prezentácia dživarničky Bieve Vos, kýž navietuje Valborga Vaujic. Tutun konstudženia šako sú so viacri tam zabierali ze slovenským vášňom krkového spievania prezentácia dženca na popečich.

0: Jedwana Čich.
1: Nábožné vusovanie.
0: Dženca evangelske se serbským superintendentom na Vumenku Janom Malinkom za Budešina.

Moi Lubi, dusch we naschim času bojestche swischime, tak so husto dost rozprawia wo wojnach, wo attentatach, wo nerozris hanich problemach we naschim kraju, abo tež wo tym, što tun abo wone politiker sirune žada abo nametuje, lute probleme, a rozris hanja nesu wotwidzeć. Časowy duch we dołożności je bóle rozdorane a agresywniści haczyście przed letami. Może so stać, zosmy sami na końcu porażeni a deprimowani. Do cyle hinajszego świata stupimy, gdyż słyszymy wulkę a dobre słowa Świętego Pisma. Zadzieńca, zadzień Świętej Trojce, nametuje naša córki, zobychmy vo aronitiskim žonovaniu rečeli, kotrež so namaka ve knize numeri na šestem stave. Mojzes pieše sam s Bohom ve pustčine. Knez rečeše k nemu, praj Arone a jeho synam, tak dobiče izraelskim dječom rečeč, dež je božanuječe. Knez božanuj tebe a škitaj tebe, Knez rozsvieč svoje vobličo na tobu a buď tebi nádne. Knez pozbien svoje vobličo na tebe a daj tebi mír. Tak dobia moje meno na izraelske dječi kvasč, zobych je požonoval. Po příkladže tute je kázne, so evangelske kemše pravidvone s aronitiskim žonovaniom zakonča. Tak utvori so s dobom must k Izraeli, dež bieše popučus egyptoskeje do slubeného kraja. Staroba žonovania je zjazana s vubokim, hač do džensnišeho pvačivým vopsahom, vokotrimš vupvači so vupša meditácia. Vobmezuju so džensa na cí svova ze žonovania, vokotrimš cu nešto prajč, Škit, anáda a mír. To nech je dosahace za tute moje predovanie. Knez, požonuj tebe a škitaj tebe. Vizo vieme, zo sme živi ve zakodnem čele. Nezboža a korosče tricha kšesčanu a nekšesčanu ve jenajke míre. Štuž pak je žonovane ve knezu, Može tež ve páče nezboža a korostče hišče vieste byč, zostej pod Božím škytom. Ve 23. psalme je to tak opísané, Hač runeš kodžu ve čimnem dole, neboju so žaného nezboža, pretož ty si pšimni tvoj prud a tvoj ký troštuje teme. To je naša prostva. A s dobom Bože přilubenie za nás, škyt a zakovanie za čas čimného doa, ve času nazoneniu nezboža a korosče. Dalše svoje aronitického žonovania reka, knez rozsvieč svoje vobličo na tobu a buď tebi nádne. Svovo náda pokazuje na vodavanie rýchu, kotrež sa nám dostane bez svojskeje zaslužby přes kříž Jezusa Krista. Tajke žonovanie nie je ničo za tých, ký sú kruče vo tým přesviečení zostéja na pravej strone ve živeniu zočinia tamní ľudžo z mylky a sú na opačnom puču. A zo cirke, vo rechu a vodavanju jenoš rči, zo by ľuďom hubene svedomie činiva. Štuž ma sebe za dobrého človeka, bez zmlka, netreba Božu nádu. Štuž pak je svoje živenie přepruoval pred špielom Božeho svova a je spoznal horio, kýž je druhým ľuďom načinil. Tun bude džakone, za poskytk Božeje nády, za to, zo von zaso svoje vobličo nad nami rozsvietli a na nás pokmurene nelada. To ceče svoje žonovania
A kaj so mi zda najvažniše, je mir. Knes, daj tebi mir. Mir. To je ve hebrejskim svoj šalom, ki švopšija mir ve kraju, ve dome a ve vutrobe. To je mir, ki še vršija čitkun rozum. Šalom alejhem. Tak so žiđa strovja mir buč s tobu. Dona nobes pacem, daj nam mir. To je prostva, ki še vurostva z aronitiskeho žonovanja, a naš svet treba mir. Žonovane su dome a bydlenja, džejš bydli mir, a zbožne su mirne vutrobe, kiž zamoža mir daledač, svoj mir a Boži mir. Lube svuhaki a lubi svuharjo, nedajče so zamučić vo čelakih povestčo, kiž nas vo tu a tam docpeja, stupče so račo pod Bože žonovanje a skutkujče ve jeho duchu. Pšeju vam za tutu nejdželu a za cvenu tydžin, zosče živi pod Božim škitom, z jeho nade a ve jeho mire. Amen.

Modelmesser. Kneže, stvori čelo nebes a zemje. Kneže nad vidžomnem a nevidžomnem. Ty si so ve svojim synu Jezusu Kristu zjevil jako vumožnik. Tvoj duch dava nové živenje, tvoje žonovanje nas převodžuje. Škitaj nas a šitkih před nezbožom a katastrofami. A daj moce ve čeških časah. Vodaj džiš smo rešili. Posiln volu k miri pola šitkih zamovitih ve politice. A zakovaj mir ve domach a vutrobach. A tak vupšestri svoje žonovanje šudžom tam, džiš so vone požada a pšivza. Voto prosime přes Jezusa Krista, tvojeho syna. Amen. Knes, požanuj tebe a škitaj tebe. Knes, rozsvieť svoje vobličo na tobu a buď tebi nádne. Knes, pozbien svoje vobličo na tebe a daj tebi mir.

0: Słyszeli jsme nábožné vůsevaně se superintendentom Navomenku Janom Malinkom. A nětko, chceme gratulovat, byl najený je.
1: Přejeme zbožo.
0: A prinu gratulaciju. Tu s čelu nám goslo činio, vesne tohostvo k žoravi, přije svojemu sobostavi Matiasi Kubaši, k 40. národninám, kotrž štvrtk svečuše, vele zboža, krutu strotu a božo žonovania. Džakuje se jemu zaušu vopokazanu pomoc při plánovanju a vuotovanju svečenju a v osebi tiž zauši pisomne vudžuki. Gratuluja čvonojo vesneho tohostva k žoravi z Goslova. V nové věstce tam svědčeše tuto týdžen křesťan Korenk sredu svoje 7 a 60. národniny. Věstná zhromadnost z nové věstky Hatu a Reince přeje národninari jenož to najlepše. Předuším džakuje se za vopstajně zapodače národninských postrovů a přeje jemu vosobinské deremiče. Anětko, nemáme národnického jubiláru, ale kvásného jubiláru. Maria a Joachim Švéda ze Sulštec pola Kulova měnice svědčeštaj pjatk zvoty kvás. Postalit manželstva, bolic dotka, bonoho zromadných dopomněnku, s rannými vokomikami, s vůžadaněmi a s něličomnými vokomikami z Boža. Kdo ty celé vosebité skvátnosti, cejdža jim lubí svůj bní gratulovač. Vaši ľubí vobčívajú, jak ste všetky tie leta si po boku přes živenie šli. S ľubosťou, s dôverou, se sčerplivosťou a s miesobným respektom. Váš zhromadný čas pokazuje, že leží vopravdžite s Božou tým za sebe tu byť a hromadže přes dobre, kež tiež ťažké časy hič. Nejste jenož vôľkotnú svojbu natvarivej, ale sčetis s príkladom za to, što zjazanosť a vopravdžita ľubosť voznamenete. Za to so vám svojbni zvutrobe džakuje a přija vám k zvotemu kvasi dále strotu, veselo a vele rjanych dalších zromadných hodžinkov.

0: Satkula.
1: Simson Estjena Bedesac Vastočka Abo Lilliput. Dok uži tis ženca ište znaje. Vyše vypak, što su pionirojo, što je GST, a zo su šulare dobili nidy samo hiše sobodu do šule kodič, šo to je v NDR-skim času cíle normálne bylo. Najhušišo je pak tiež politické vúsmerenie vážnu rolu rovo. Kaké čas modžine dede byl, se všemi dobrými a špatnými stronkami, o tom chceme rečeť.
0: Zadkula.
2: Nic sabič.
3: Jutze večo.
4: Jutze potekim. Vusva Radio Zadkula. Vod večera bosumich. Serbski rozvoz budži vas rano pečich. Zaso. Ja som Katka Pöpelec, a da bi so netko napojenje našel hižo s vami rozženovač. Serbsce pa že tu nas čelako pširšim dale. A to s kolegami iz čelaka RBB. Se koče busa. Pšir vam šim. Rjano neželu a svunčni džin.

0: RBB. Serski program.
1: Vítam vás na Dolnoserský žil serského nedželského programa. Hojo Diana Šicová za vás při mikrofóne. Lube Postro, dobu dešina k našim kolegám vod MDR, nint pšeuzeo regionálne studio Hošebus vod RBB ten program. Dobre žen, lube přísluchárky a přísluchárie. Na co mežošo se ženca u nás vjaselíš? Náš autor Sebastian Elikowski-Winkler seo nás sobu na špacier přes orgelovú krajinu Dolneje Vúžice. Ve podpodniu okresa Wobjo Hallstall sme ten rastúce a zaznieš budú mjaze drugim tvorbe vod mestaja orgelu vod Johanna Sebastiana Bacha. Náš kolumnist Bernd Pitkunings jozase svojo Piero Ušpicnul a má komentár k aktuálnemu povoženju koho okovo přetrebania miliny za nás. My gledame sledk na čojenja zachadnego tyženja. Serske vieraškove zmakanje jose ten tyžen vodmiu a to ve sliepem. Tam sú se srjodu zmakali uknjece dolnoserske rece vod projekta Zorja a uknjece gornoserbšine vod projekta Domoj. Co sú ten žen doživili, potom pičku smyšeme. V Serskem muzeju v Hošebusu sme podlabili při koncerše vod Walburgi Vaudžic a Izabele Kalduinskeje při gospje burstaka serskeje spisovašelki Mine Wittkoitz. A hošte nichten se ten koinz tyženja šuži sviši, ga kjarliža Paul Gerhard. Pön, so wie, nesmejo vön teke v našom programje felovaš. V našom cerkvinem ustjevanju bužo ženca to grono vonjom. Słowo na tu niedzielu ma Madlina Norbergowa z Hożebusa za nas. Ale to prytne słowo mają przecy nasze dzieci. Za nich mamy żeńca za sobie wesebne muzykaliski postrowe programie. Neczo los! Rednie aż z Czopetla.
2: Raz, dwa, trzy! Dzisik Radio!
1: Jo, zase cas za náš muzikové žišece Pastro. To neby se neskere myslili. Ten raz pojžo vo muziku, ale nic vo muzikové instrument. Ale svuchajšo ga sami.

0: Slednestvit zazniju nadveje selskiego muzeja v Hošebusu suki violine Izabele Kauduinskeje, kateres vena zmocnijo a rozmnožijo s techniskim redom lup. Na taki pad zazniju ten instrument vegin intenzivnje. K tomu spiva Valboga Vaučic na vjele rakne pad. Veliki spektrum je glosa zavestijo glumoki zaščišč. Při pripoježenja jednogo spiva ulicuja Valboga Vaučic, kak jo přišlo k tomu albumoju.
1: Jako přičem dnešiu je majská noc, jeden pochod, což nás týžo vyšší čas, nekako přeloňa, dokud mu nastavnou za ten film, od nás světa ona hudáka, nás kromě Janka. A tam je potom ta idea, když nastala jeden program mluvit, který s básnými vodmíny Vítkoč, co jsme za ten film jízo dvě básny zúčnili. A potom je ta idea nastala, čeho dla nic dále činč s tím programem.
0: Přísluchají na tom viacoje, přijdu ze všakých rožků, z Hošebusa, tak jako ze Slipigo, abo Čupca, abo Bylku. Veli vytních nepejda se skudic. Veto jsou rozpaljony vytmíny Vítkojc a těky vytů Vaučic Kauduinska. Rýcna granica nenastaňo. K tomu přinesu zuku obrazy těch intenzivných tvrbů. Umějec Tomáš Švác ze Slipigo groní.
2: Es ist eigentlich, als wenn man sich zurückversetzt fühlt in die Kindheit, in diese magische Landschaft, in diese Fließe, die Wälder, die Wiesen. Und ich bin begeistert, also wirklich.
0: Valboga Vaučic jo serbam teke znajte mi, dokulaš navidu jo kor Jarobinka, kateriš jo akle svitki ustupil ve noce vytvejonych cerkvju Hošebusu. Projekt Zaminu jo dalšnje kamenušk, kenč fascinirujo prijašele selske muziki. K ní sluša Martina Golašojc z mesta.
3: Ja som fan, jaka som už či razy vižela a svešala ten kôr Jarobinka. A to nie to, ja som tu cdeku kúpiedom dostala. A bio som vena viegec medobo, musím groniš a žinc a lajv, to je ešte lepie bylo. Also mogi raz nastavajú obrazy pšet srdcema. Nic jano pšet ten text, ale také muzika jo tak. Také šakora.

0: Nint gläder nasch Kolumnist Bernd Pitkunings na Povoženje sveta.
1: Před pěš a strža šalitami jo se kupiva moja starka elektriski pjacik. Te so byli rädko napředajn, ale mimo gluky a pjenjes jo trebava k tomu dovolnosť kmene. To jo zavinoval Karl Marx. Ten nemský filozof jo ve 17. stoliešu vúsležil, až zakvat vúvíša a byša cvoveka stej živo a příroda. Náš kraj jo se vyžil v tradíciách marxisma. Togodla sú se viednictvo a vobydlárie zásadne pracovali přírodu v obchovaš. Na škodu přírode a Serbu jo musela NDR veto punze z Prunice producirovaš, dokulaš stará Svesková republika Nemská jo až do leta 1972 šiknem krajam ze sankcionami grozova, kotareš by nám naftu abo pun předali. Ale ve žednom kraju nejo tak rednie, ako to ve ústavie stoj. Se surovýznami k zagronite vopchovaš a milinu žaržaš, jo pak bylo za mňa. Kúžda viac jo měla jano tak veľa elektrických piacikov, ako jo milinu vod mogal tam k dispozícii stajaš. Južo v šuli sme vuknuli, až nedejme drástvu gvážiš, se z paukanského mašinu paukaš abo drevo rezaš v casách vysokého napneša in hochspannungszeiten. Potakem zajčo gaš luže na živo chvatajú abo vokovo piešich vodpodňa gaš luže vodživa domojdu. Po zase zjatnošeniu nemskeje jo naraz šo hinakše bylo. Nejviecej znáte kvíz jo byl Glücksrad. Tam se mogol pieniese a drogovania dobyš, ale hovac jano rede, kenž potrebajú milinu. V novej kapitalistiskej Európie sme mieli milinu mimo koinca. Ale jano až do 11. maja toho leta. Ten žen jo nižozemské mesto Utrecht zakazalo nové dome ze smilinu zastaráš. To pláši neprve za dvie lieše. Přicena za to jo, až miesto njama dosť miline za šikne elektriske viece, kenž lúže tam vúživajú, ako televízore, elektriske piaciky, rollere, auta a licaky. Samo kumšná inteligenca neo zagronitých vánovala, dokuláš za to neo inteligentná dosť. Aby mimo toho se s tým zakvat jeje byša vočaltovala milinu. Miesto by nové připinanju, ein umspanberg trebavo, ale za to njama dosť miestna. Na gruntach Utrechta jo přeliš viele domu za jadnu familiu, skvadových halov, zvarbovarských obcerkov a parkniščo. Gríchesky mytos ulicu jo až král Rixiton jo znicu dla požednosť za moc svete dub. Ako chvastanie za ten nestatk jo bogovka Demeta do njogo nadechova neznasetnú zažranosť, unštilbare freskie. Ako Rixiton jo južo svojo cevo svojstvo zežral, jo na koncu sebe sam zežral. Nientejšný nemský filozof Anselm Jappe má ten mýtos za předvíženie vúvíša kapitalizma. Dokoláž kapitalistický systém treba, aby vobstal konzum mimo zámiera a konca a přitom negleda na elementárne základe za vobstaše přírode. Togodla znice se na koncu sam se šiknem, což jo žive. Ja vyžím to tak, až kúžde kenž neodrímajúce, gvúpe abo požedne za moctúce, možo jomu přigvosovaš. Ktož to tak nevíži, daj chvíľku přemyslovaš, co jo se stalo nedávno v nižozemském Utrechtče.
0: Tak to vyží náš kolumnist Bernd Pitkunings, zamiasec Jopen zase v našom programie sv.

Na dujkem zajčuvet dobrýho uga gest, koulážo živiš naščosto, živiš a živiš aset, zagmenovaný žil Frankina. Srejš 16. stoleša, jo to byla ta největša jas ve těch stronach a vena jo sušala do kloštaria dobrý uga.